No, tak to si chcete, že on se hezky uvívá, když mi je to chvíle má, zachnu chvíle chajou, pak celou kohem. On ve chvíle chvíle, mé rům pe gaya, a on je gaya, mere balko mi rejdeo tha, ek ghazal bajari thi, do jama dilo ka gham duriya se bati. Aur is ghazal ke saath saath meri ghazal thi. Radio station का भी दखल है मेरे